0: Co pak komtesa nemá rodiče?
1: O nich raději nemluvte. Co ta holka

Známe je zdánlivě důvěrně, ale jen málo kdo z nás doopravdy ví, jak vypadá takové silo zevnitř. A právě taková exkurze je cílem tohoto dílu našeho dokumentu.

Z mého úhlu pohledu je o to se zaměřit na ten výsledek. Já moc nemám rád takový ty strašně sofistikovaný způsoby marketingu. Teďka furt někdo chodí, teďka

aby se ukázalo, že byli dobře pro tu krajinu a že přinesou prostě velký efekt hlavně pro ty obyvatele toho města jako takového, ale pochopitelně pro příchozí do našeho regionu. Takže

0: sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
1: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečnost.

Má paní!

0: Kamarádi, povolení máme!
1: Jo!
2: Páni muzikanti, červenou ružičku!

0: to super.
1: Pojďme na hrady, protože s tebou by se dalo vyprávět o strašně spoustě témat, ale my samozřejmě musíme divákům nabídnout i ten příběh hradů, protože ten se jednak navazuje na YouTube, protože tam byl jakýsi předobraz. Ty jsi prý dělal

0: je to spíš zkrácený tak na 3 hodiny a ještě to ten člověk musí natočit, nafotit, napsat a
1: ano.
0: Já nevím, co všechno najednou.
1: Ještě tomu dát pokud možno řvavý titulek, aby se to prodávalo.
0: Ano. Takže asi prostě srovnávat tu práci v

záhadně k dost velkýmu majetku. A od té doby to tady jde všechno do háje. Jdu pro další. Co to je?

0: to právě strašně
1: důležité. Jo, pozor, no jasně, to jako...
0: No ne, to my máme jedno...
1: To jste dostali pod...
0: My vždycky, když přijedeme do Hradce nad Moravicí, tak já vždycky dostanu jako mail, že to není Moravský Hrad,

0: házet s někým, s kým by člověk za normálních okolností asi jako třeba nešel ani po stejném chodníku. No.
1: Jo, to byla dobrá definice. A ten důvod, proč odešel, byl tenhle, že se to nějak jako naplnilo ten pohár?